0: No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té porodní kance.
1: V poradní kance.
0: Poradní kance a jiná na kopci, no.
1: Nahoře, no jo. A co pak? Snad jste nepotřeboval advokáta.
0: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
1: No a co bych měl vědět?
0: No jo, jsem přece to v rozvodovodu.
1: Vy jste v rozvodu?
0: V rozvodovodovým, no jo.
1: No tak to já ani nevím.
0: No jo.
1: No jo.
0: A víte s kým? S mojí manželkou.
1: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
0: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanapy.
1: Myslíte, jako od stolu a od lože?
0: Od jaký od lože?
1: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
0: Je to od lože, no jo. Tak my máme doma i kanapé,
1: no
0: víte.
1: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
0: No z manželčiny, to víte z mý, ne. No. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
1: No jo, no jo, no jo.
0: To máte, jak už to čínský přísloví říká. Jo. Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
1: No jo, no jo. A co to jako znamená?
0: Co?
1: Co jako znamená to čínský přísloví?
0: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo?
1: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
0: No něco takového to bude asi, že jo? No, co jiného by to mělo být, že jo?
1: Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
0: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíct, že jo? Ale to už se nedalo vydržet,
1: prosím, víte. No. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
0: Mně, jo.
1: Mezi váma nehraje.
0: No tak tady vidíte, co lidi nažmanějí, no, taky.
2: No,
0: když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
1: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
0: Já, že jsem si vzal, no, proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzali, kdyby dědila po někom jiným.
1: No. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
0: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
1: Vaše manželka žádlí?
0: Žádlí, no představte si žádlí.
1: Jděte. No. A to žádlí jako bezdůvodně.
0: Co?
1: Jestli žádlí bezdůvodně.
0: Bezdůvodně?
1: Jo.
0: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
1: Tak podívejte se, pane Sadbo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
0: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
1: Jo.
0: Vášnivě jsem políbil. No. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
1: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
0: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
1: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
0: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
1: A na co si stěžuje? Vaši...
0: Furt si na něco stěžuje.
1: Děte?
0: Pořád, no. Pořád.
1: A na co například?
0: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
1: Děte?
0: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
1: Podívejte se, pane Carbo, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
0: Na jeri, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
1: Prosím vás, 10 Hennessy?
0: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy.
1: No,
0: tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
1: A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
0: Ale chce na mě pořád jen peníze.
1: Peníze?
0: Peníze, peníze, nic než peníze.
1: Děte.
0: Může peněz na mě chce pořád.
1: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
0: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal, že jo.
1: Podívejte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
0: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
1: Vaše paní... Po hospoda?
0: Po celý noc, z jedné hospody do druhý.
1: Děte.
0: No jo.
1: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?

0: nejsou, já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane caru.
1: U mě, jo?
0: Já?
1: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde, vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takového nevyprávím, já půjdu radši domů, než se rozčilím.
0: Ale no tak,
1: já vám to vůbec vyprávím.
0: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozhod by si měl každý člověk rozmyslet.
1: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je má je, tak co, no?
0: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
1: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděl, jaké já jsem?
0: No.
1: Já za to nechci vůbec nic.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když jedu autem, tak auto zvyšuje teplotu. Ne celý, to jsem si všiml, ne celý, jo. Ale například motor. Jo, motor zvyšuje teplotu. A to já vím, to vzniká třením. Vo vzduch, vo patníky, vo kolem jdoucí chodce, vo kolem stojící budovy, to já vím. To já taky vím, že musím sledovat ručičku, aby to zvyšování teploty nepřekročilo bod varu. To je určitý bod varu.
2: To je
1: zařízení všecko tam. Ale otázka je jiná se zeměkoulí, protože víme mi, jestli ona má chladič. Víme mi, kde má chladič.
2: Snad na pólu.
1: To mě netajte, to já nevím. Ale tak jak ji zastavit, když to dosáhne bodu varu? Aha, zastavte zeměkoulí.
2: To už by bylo pozdě.
1: No dobře, tak těsně před bodem varu, no. Detailisto. Víte, kolik lidí by vystoupilo? Je. A přestoupilo na jinou planetu? Ne, ne, ne. Já myslím, tohle to víte, to já bych nechal. Zvyšuje teplotu, zvyšuje. Já bych se do toho nemíchal. Snižuje teplotu, snižuje, prosím. Mě trápí jiný problém. Jiná otázka, přátelé. A daleko závažnější. Mě trápí otázka, jestli se nezrychluje čas, aniž bychom to my vůbec mohli pozorovat. Já bych řekl, že čas se zrychluje, protože co já jsem to stihnul dřív za den. No, co to bylo času? Týden, rok, moře času. A dneska ráno vstanu a než dosnídám, ona už se zase snívá.
2: No to nemusí být, prosím? Rozumíte, to nemusí záležet na času. To je třeba váš individuální pocit, to já znám, třeba lenost.
1: Lenost, kdyby se u mě vzala lenost, čilouš. Ne, já mám proto důkaz a dokonce jasnější, konkrétnější důkaz než ti, kteří tady demagogicky tvrdí, že teplota země kvůli se zvyšuje. Prosím, tady mám jasný důkaz, moment. Ano, to jsou hodinky po mém pradědečkovi. Račte se podívat. Naprosto přesně jdoucí hodinky. A těmi mohu dokázat jasné zrychlování se času. Prosím, prohlédněte si tyto hodinky.
2: Přesně jdoucí.
1: Hodinky H po pradědečkovi pr.
2: No, ale...
1: Dědeček byl pravoslav.
2: Ne, ale nejsou přesně jdoucí.
1: Jak to?
2: No, podívejte, o 9 minut napředu.
1: No počkejte, o 9 minut napřed, ale čas se předbíhá, pochopte. O 9 minut napřed, zdánlivě, kolik máte teď hodin?
2: No tak.
1: Takhle, no tak, tak jdou o 9 minut napřed. Ale v podstatě jdou o 4 dny zpátky. Rozumíte? Na nich je sice o 9 minut víc, ale o 4 dny míň. Dneska je kolikátýho?
2: 24.
1: No a na nich je 20. ledna teprve. To je to zajímavý. Víte, protože oni...
2: Datum.
1: Ne, nemají datumovku, já je sleduju od té doby. To já sleduju. Ty jdou totiž přesně, ale v čase mého pradědečka a ten si zachovávají. Tohle je největší vědecká senzace tohle století vůbec.
3: No ale proč tohle to nějak nezveřejníte?
1: Jako proč to nezveřejním? No tak zaprvé nechci způsobit světovou paniku, to je jedna věc. Pak ještě k tomu chystám teoretický výklad vlastní. A za třetí nemůžete zas přijít před lidi s každou blbostí, která vás napadne. Některý voloviny lidi nespolknou. Dejte kolovat.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Tak ti řeknu, na čem záleží pověst sboru. Pověst sboru záleží na tom, jak to zařídíme teďko s tou tombolou.
2: Co bychom s tombolou zařizovali, prosím tě, to je jasný, to je jasný.
1: No, co je na tom jasnýho, tobě je všecko jasný.
2: Bude by ne, co budeš zařizovat, tombola je rozkradená.
3: Pánové, fakt jeden. Když si to ty lidi rozkradli, tak to nemůžou vyhrát.
4: Tak to nemluv, Josko. Jak k tomu přijdou ty lidi, co si losy postivě koupili a nic si nenakradli?
3: Měli si nakrást. Kdo si nenakrát, to musí chápat tak, jako že nic nevyhrál.
5: Tak počkej, tak nevtipuj, prosím tě, tady je vojnou věc. Co udělal s těma lidma, který si nakradli a losy si nekoupili?
6: To je svňára tedy. To není snad ani možný.
7: Nechajte zjistit.
5: Ale jak to zjistíš, prosím tě, kde?
6: Jsou lidi pryč.
8: Počkejte, mládeci, počkejte. Vycházejte z toho, že u nás na plese není nikdo, kdo by si nekoupil aspoň jeden los. Zloděj bez losu u nás neexistuje.
7: Z toho vycházejme.
5: No jo, tak z toho vycházejme. Ale ty lidi tam čekají. Kým to musíme říct, ne?
2: Prosím tě, co bys jim pořád říkal? Já nevím. Co jim budeš říkat? Mně připadá, že jak Ježíš Kristus pořád někomu něco vysvětlovat. Podívej se, tombola je rozkradená, ty lidi tam byli všecky jsou podezřelí, tak ať držej hubu.
3: No, a to je právě důležitý, že jsou všichni podezřelí.
7: To není pravda.
2: A něco na tom je.
6: To má pravdu.
7: To není pravda.
2: Něco na tom je.
5: No jo, tak jim to ale někdo musí říct porád.
2: A co by jim kdo říkal?
5: No, že jsou všichni podezřelí.
8: Mladecí, já nevím, jak myslíte. Co pak, já bych jim to mohl říct sám. To je maličkost. Ale myslím, že je to zbytečný.
2: No já nevím, zbytečný.
8: No, zbytečný. Podívejte, oni lidi dobře vědí, když si to rozkradli, že to nemůžou vyhrát. A taky moc dobře vědí, že jsou všichni podezřelí. Lidi nejsou hloupí.
7: Nepodceňovat ty lidi. Ano, nepodceňovat, lidem musíme věřit.
8: No, nepodceňovat a věřit lidem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Můžu osvěžit tvou paměť, když se nám do vyprávění dostala zvířátka. Ty máš jednu hodně dobrou příhodu se slonem.
2: Ježišmarja, no jo.
3: Zvířata pro herce, to je neuvěřitelná věc, to je neuvěřitelný soupeř. Hejte, my jsme točili pana Tau a pan Tau v oblacích, ne?
2: Jo. A tam já jsem měl za partnera slona. Sluně, jo, sluně, kamaráde, zkus ho zvednout. Okej, macek, paničku.
3: Ono se o slonech říká, že jsou chytrý. Jsou. Hele, já ho měl na špagátě, držel jsem ho, byli jsme v zoologické zahradě a měl jsem takovejhle špalek textu odříkat do kamery a držel jsem to sluně a jak jsem ho tak pozoroval, jak jsem na něj koukal, tak to bočičko, on tím bočičkem po mě koukal a teď ten chobot takhle. Já na něj koukal, jsem říkal, čověče, co? Ten něco dává dohromady, ten něco vymýšlí. Ten špekuluje o nějaký lumpárně. A říkají, klid, Pepo, jako nic nebude dělat, budeš jenom stát, budeš održet a odříkáš to celý a jdeme dál. A říká, jo. Ale podívejte toho slona. Tomu se něco nezná a ten slon furt. Věřte tomu nebo ne, nachystaný, já nadrnčený text, stojíme vedle sebe, se klap, já začal mluvit,

0: Mě nejenom slon, ale mě lidi, dámy a pánové, já jsem jeden z mála herců, který byl zbytej divákem. Fakt, nás ještě čekají věci.
1: Je to pravda. Je
0: no,
1: to pravda.
0: Ano, já v Děčíně, já byl zbytej divákem při představení. Fakt, jsme hráli představení s pidlou zádech a... Kdybych věděl, že stačí tak málo, tak jsme vždycky přijeli, řekli jsme s pidlou zádech a mohli jsme doma, my chudáci 2 hodiny hráli. Tak. A teď byl epilog představení, já zůstával na jevišti sám a povídám a najednou slyším v portále takhle hlas nějaký. Já jsem si říkal, protože jsme hráli odpoledne a večer, zase já jsem říkal, ty kluci, ta technika, oni jsou tak bezohlední, Kriste pane, nemůžou chvilku držet zobák. To je tak nepříjemný hrát a slyšet nějaký hlasy. Otočím se a na mě se řítila baba. Hůl v ruce. Vypadala trošku jak manželka Čapájeva. Rovnou na mě a řvala, já chci gota. Čestný slovo, to se mi vyhovět nemohl, to pochopíte. Před chvilkou jsem se vzdal zpěvu. Já jsem jenom ránu jsem dostal, pak jsem chytil hůl, tahali jsme se o tu hůl. V tom zavřeli oponu, baba zmizela, my jsme se šli děkovat a lidi tleskali, oni mysleli, že patří do představení.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Byl takový pořad televizi, buď Fice to jmenovala, tam měli výbornou myšlenku. Dostat do pohybu taky ty obeznější starší členy rodiny, tak tam pozvali za tím účelem jednoho pána, 55-letý právník, propůjčil se k tomu. Ten byl obezní tedy dost a ještě ke všemu paťatej, což byl celkem zbytečný už, taky na tom to myslím krachovalo. A ještě byl oblečený v takový jako zástěře modrý a zároveň to byly kalhoty jako Hýta a Batu, já nevím, proč byl takhle deformovaný. No a ona říká, proč vy starší se schováváte, pojďte mezi nás hezky, nepotřebujete čínky nebo kruhy nebo kladinu, pojďte, cvičte hezky, dělejte dřepě, přidržte se židle nebo piano nebo co máte po ruce. Pane doktore, buďte tak laskav, předbejte nám několik cviků. No a ten doktor měl takový pohled, jako když se na vás podívala lovecká flinta. Podíval se do kamery a povídá, to mě nebude dělat sebe menší potíží. Ovšem, teď vám to musím ukázat, pak to se nedá říct, to, co vám proved. On se tam chytnul nějaký kredence, jak měl ten pupek, takhle, tak udělal tohle. Koukal furt do kamery přitom. Podíval se do kamery a povídá, ovšem cvičím od dětství. Ona existuje spolehlivá brzda proti stáří, ovšem to každý nezvládne. Přestat žrát, začít jíst. Mně se stala taková příhoda, víte? Taky to není adekvát, já už mám dneska svoji nemocnici a svýho lékaře tam mám, ještě mi nic není. No, nic mi není, no něco trochu mi je, taky je blbost umřít úplně zdravej, to je taky smysl. A já nesnáším cizí prostředí, tak já už tam občas zajdu si zvykat, abych tam měl známý sestřičky a doktory, až mě ponesou, abych už zdravil jenom. A byl jsem u toho svýho doktora, kamaráda, no napůl doktor, napůl hrobník, co si budem povídat. Okamžiku, když mu tam přivedli, napůl přinesli dětka 138 kilo těžkýho.
2: Žebrej se mu špatně dýchá.
1: A ten můj doktor je takový od rány, povídá, no jo, strejdo, nesmíte tak žrát.
2: Ale fuj, doktore, já tloustnu i po vodě.
1: Pak je strašný. A co jste měl předevčírem v obědu, pa?
2: Huso. Pane, počkejte, huso.
1: Stehno nebo prso?
2: Pane, celou.
1: A to se divíte, že se vám špatně dejchá? Husa, to je jídlo pro 8 lidí, to zblavnete sám.
2: Pane doktore, teď je to dudý.
1: Oni tyhle lidi z neřestma mají zase bujnou fantazii, oni se ze všeho vykroutí. My tam měli policii jednoho dětka, ten si to rozdal se stářím zase přes redukční dietu. Někdo myslí, že redukční dieta znamená kukat do zdi, nebo jistě jenom jabka. Zredukovat jídlo natolik, abych...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to vesele oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech. Hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček Balón v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Či je tedy náš strýček, zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Balón, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spejbl s Hurvínkem. Tatínek se snažil strýčka Balóna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma, vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balón. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balónem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně. Tento návrh jsme přijali po kratším šoku s bouřlivým nadšením. Poděkovali jsme velmi staré babičce a odnesli ji spát. Babička si ještě chvíli četla v Pražských listech a pak se revolučním veršem na rtech usnula. V tichosti jsme její inzerát spálili a začali přemýšlet nad novým. Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu.
do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já bych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Některé atrakce, jimiž nás příroda zahrnuje, můžeme klidně postrádat. Mám na mysli zemětřesení, tornádo, kobylky, dobytčí mor, požár pampy, fata morgánu, jezinky, senou rýmu a daně. Na druhé straně jsou však v přírodě živly i nebezpečné, které nemůžeme opomíjet a podcenit. Na prvém místě je to voda. Možná, že někteří jste ohrnuli nos, ale musíte si uvědomit, že voda je i v rumu. Už z toho důvodu je zapotřebí vycházet s tímto zajímavým živlem v dobrém. Jsou odvážlivci, kteří si s vodou přímo tykají. Ráno a večer si v ní míjí tvář, zprostáci pak i celé tělo a zuby. V naší rodině, musím to přiznat, jsme neměli vodu příliš v lásce. Ne, že bychom nepili rum. To ano, v tomto směru nemohu rodinu pomlouvat. Vždyť už při snídani rozdával otec decky pro zahřátí a sám se pak zahříval celý den, ale mám na mysli tu vodu, jak ji znáte vy. Tu původní vodu, pramenitou. Tak tu nám dokonce doma dlouho rodiče zatajovali. Dnes s odstupem času s úsměvem vzpomínám, jak u nás probíhala sobotní koupel. Probíhala-li vůbec. Maminka napustila vanu světlým pivem. A když nás všechny spláchla, pozval otec sousedy na černou flekovskou 13. S vodou nás děti seznámila podrobně teprve škola. Nejprve se učitelce zdálo podivné, že si o přestávce myjeme ruce v lahvové plzni. A když jsme pak na vycházce při dešti zděšeně volali síra, síra a hledali úkryty v průjezdech, začala se o nás zajímat. Po dlouhém vyptávání navštívila náš byt a za zavřenými dveřmi co si křičela na tatínka. Obsah jejich rozhovoru nám zůstal utajen, ale výsledky tu byly. Sobotní pivní seance s přáteli otec zrušil a po okolí se rozkřiklo, že jsme schudli. A tak jsme se po návštěvě paní učitelky poprvé koupali ve vodě. Byl to hezký pocit, i když už nebylo tolik příjemné usrknout ze sprchy a pěna se musela tvořit uměle za pomoci saponátových přípravků. Za to tělo nebylo po umytí tolik lepkavé, nehledě k tomu, že nás méně vyhledávali mouchy a vosy. A potom to léto. Teď, když už jsme skoro na 100% věděli, že v řece není síra, ale voda, nebáli jsme se vmísit mezi děti na břehu a osvěžit se jako ostatní. Bylo to mnohem krásnější dovádět ve vlnách, než když nás otec v parnu poléval na balkóně chlazenou gamzou. Na to se těšil jedině jeho přítel Notorik, který hned po osvěžení stáhl jazykem náš balkon z nejhoršího. Jenom nás mrzelo, že neumíme plavat. To víte, tempa chtějí prostor a i když pivo dobře tělo nadnáší, ve vaně je těsno. Proto jsme uvítali akci Každý občan plavcem, která se rozběhla na našem obvodě na plné obrátky. Výcvik nás mladších dorostenců měl na starost důchodce Vlček, bývalý plavecký rekordman, který v roce 1916 zvítězil v mimořádném vytrvaleckém závodě čubou do Hamburgu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy, a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer, mistře. Já jsem moc rád, že jsem vás zastihl zde u mikrofonu.
2: Dobrý večer.
1: Ano, chcete zdravit také, to je dobře. Jak jsme si telefonicky domluvili, rád bych s vámi nyní učinil malé interview na téma váš vztah ke sportu.
2: No to by šlo. To by šlo, mladý chlapče. Já totiž skutečně vztah ke sportu mám. Ovšem, ano. Jestli sport má vztah ke mně, to vám neřeknu. To byste se museli zeptat jeho. Já si naopak myslím, že sport mě chvílema nenávidí. No ale podávejte mi otázky.
1: Děkuji. Mistře, proč sportujete?
2: No, asi takhle. Mladý chlapče, ono se nadarmo neříká. Ve zdravém těle zdravý vzduch.
1: Pardon, já to slyšel trochu jinak.
2: Co to?
1: Že jsem to slyšel jinak. Ve zdravém těle zdravý duch.
2: No. A co? Máte snad proti tomu něco?
1: Ne. Jenom jste si dovolíte, vy jste říkal, co? To heslo prostě zní ve zdravém těle zdravý duch. A vy nám tady tvrdíte vzduch.
2: Co si to dovolujete, člověk? Já, že vám tady tvrdím vzduch. Jste tady takový vzduch měli, než jsem sem přišel, že?
1: Dobře, to nebudeme rozbírat, mistře.
2: Ještě stálo, člověk, že mě tady napadne hned na začátku.
1: Ne, nezlobte se, pokročíme
2: no,
1: dále.
2: Nic se nestalo, teda. No, prosím. Ano, ne, nikam nebudeme pokročovat. Vyřešíme zásadní původní otázku.
1: No, prosím, tak proč sportujete?
2: Co?
1: Proč sportujete?
2: No, váš, a už je to zase tady. A zase ta původní otázka, jak s uděláním, jak divoce.
1: No dále, mistře, dále, no.
2: Vážení přátelé, ono se asi nadarmo neříká. Ve zdravém těle zdravý duch.
1: Teď jste to řekl dobře, mistře.
2: Člověče, tohle co mi nedělejte, jak slyším, teď tak startuju. Ano. Já mám strach, abych nezůstal vyset na startu. To mi dává.
1: Tak promiňte, ano.
2: No, prosím. Ne, nic takovýho, kde jsme to přestali?
1: Ve zdravém těle.
2: No, co je tam?
1: Zdravý duch, mistře.
2: No to bych tak netvrdil, člověče. Ono jak kde víte, já právě sportuju právě proto, abych si udržel zdravý duch, až to je můj největší problém.
1: Ano, tak to jistě ne.
2: No, ne, jen mě moc nepochlebujte chlebem, mladý chlapče. Víte, já vím svý.
1: Tak, no,
2: pokládejte mi otázky.
1: Mistře, jak si vůbec dokážete vytvořit, a to na vás obdivuji, ve vašem omezeném prostředí podmínky ke sportování?
2: Jak myslíte omezené?
1: No, ve vašem omezeném...
2: Myslíte omezeném?
1: Ano.
2: Máte na mysli Šimka nárožní?
1: Ne, mistře, já narážím na váš jednopokojový byt.
2: No tak nechte si ty narážky. Já sportuju venku.
1: Ano. No. A co v zimě?
2: V zimě se kouluju. I když se kouluju tak dlouho, až se úplně zkouluju.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Další, prosím.
2: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
1: Ale jdete. Kam jdete?
2: No, že jste říkala.
1: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařena. Posaďte se.
2: Děkuji vám.
1: Tak co vás trápí?
2: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
1: S manželem?
2: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
1: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
2: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
1: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
2: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
1: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
2: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
1: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
2: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvou letých techtlích i mechtle. Pochopitelně až po svatbě.
1: Ale to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
2: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
1: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
2: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
1: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
2: Jenomže on na mě žádá i mechtle.

noční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, co udělá policista jako první, když dostane rozum? Dá výpověď.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který spláchnou noční.

0: jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürli.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já, sicha.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, tam se vydáme tentokrát.
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Jsou tu zprávy, vítám vás. Obvodní soud pro Prahu 3 včera zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Státní zástupkyně tvrdila, že si Feri v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Podle soudu skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný. 29-letý Feri vinu odmítá.
4: Co se děje v kraji?
5: Policie na Vysočině od začátku loňského roku řešila 51 případů zneužití humanitárních dávek pro ukrajinské občany s dočasnou ochranou. Celková škoda přesáhla 8 milionů korun. Část peněz se podařilo policii získat zpět. Prezident Spojených států Donald Trump na žádost Kataru, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil nové údery proti Iránu, které byly plánované na dnešek. Trump to oznámil na své sociální síti, kde zároveň bez podrobností napsal, že se nyní konají vážná jednání. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa ve Freiburgu obhajce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka zítra proti Itálii od 16:20. Italové zatím nebodovali.
4: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já jsem náměsíčný. Napište mi prosím vás na to něco. Tady máte a skočte si s tím do papírnictví. Tam mají léky? Ne, prodají vám přípínáčky a ty si vždycky večer rozsypte okolo postele.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: To je.
2: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz

povedal. Veď všetky slová tu už boli. Všetko je tu cudzie.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkné ráno. Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna příštího roku, by mohly mít vyšší rodičovskou. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc korun. Na dvojčata a vícerčata místo 700 tisíc pak 800 tisíc korun. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře, kterou včera beze změn schválila vláda. Normu dostane k projednání sněmovna.
0: Co se děje v kraji?
1: V Moravských Budějovicích na Třebíčsku skončila obnova atletického oválu za téměř 22 milionů korun. Veřejnosti je sportoviště přístupné od včerejška, i když podle místo starosty města Jana Švaříčka jsou tam ještě drobné nedodělky. Práce na modernizaci původně škvárového oválu začaly v červenci 2024. Do nizozemského přístavu Rotterdam včera připlula výletní loď, na níž se v dubnu objevila nákaza smrtelným hantavirem. Plavidlo dovezlo 25 členů posádky, dva lékaře. Přímo z lodi míří do karantény, kde by měli strávit 6 týdnů. Skvělý vstup do utkání si pochvaloval trenér českých hokejistů Radim Rulík po výhře nad Švédskem 4-3, kterou si jeho svěřenci spravili chuť po sobotním zaváhání se Slovinskem. Rychlé vedení 3-0 vůbec nečekal, i přestože si hráči zápas komplikovali vyloučeními a třikrát inkasovali v oslabení. Byl rád, že mohli slavit po třetím duelu cenný tříbodový zisk. Zítra nastoupí proti Itálii od 16:20.
0: Rádio Jihlava 101.

vymýšlet svůj osud, kde a s kým svůj život spojím. A chvíli trpět pro lásku s vědomím, že napíšu šťastný konec. A chvíli trpět pro lásku, necítit bolest.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A opravdu si přede mnou s nikým nechodila? Opravdu. Já si totiž vždycky vybírám chlapy s autem.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

s adresou nebe, snad ti ho anděl doručí. Už jsem tak dlouho dole bez tebe, svázaná zemskou.

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou to zprávy, vítám vás. Obvodní soud pro Prahu 3 včera zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Státní zástupkyně tvrdila, že si Feri v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Podle soudu skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný, 29-letý Feri vinu odmítá.
0: Co se děje v kraji?
1: Policie na Vysočině od začátku loňského roku řešila 51 případů zneužití humanitárních dávek pro ukrajinské občany s dočasnou ochranou. Celková škoda přesáhla 8 milionů korun. Část peněz se podařilo policii získat zpět. Prezident Spojených států Donald Trump na žádost Kataru, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil nové údery proti Iránu, které byly plánované na dnešek. Trump to oznámil na své sociální síti, kde zároveň bez podrobností napsal, že se nyní konají vážná jednání. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa ve Friburgu obhajce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka zítra proti Itálii od 16:20. Italové zatím nebodovali.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Příjemné dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Ekumenistická bohoslužba v Jihlavě připomene 74 let od popravy kněze Jana Bule. Více o tom za chvíli.

Ladíte Rádio Jihlava, ekumenická bohoslužba v Jihlavě připomene 74 let od popravy kněze Jana Buly. Odsouzený byl ve vykonstruovaném procesu a popravený 20. května roku 1952 ve dvoře jihlavské věznice. V kostele povýšení svatého kříže se ve středu sejdou zástupci 8 křesťanských komunit, působících na Jihlavsku při obřadu smíření za historické i současné křivdy. Je to jedna ze série akcí k blahořečení kněží Buly a Václava Drboli. Teď další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co chodí jednou denně? Pošta. A co chodí dvakrát denně? Pošťák, když manžel není doma.

0: Možná jste už někomu někdy řekli, že je blbej jako štoudev. Víte ale, k čemu jste ho touto větou vlastně přirovnali. Štoudev byla v minulosti často využívanou dřevěnou nádobou na vodu s kovovými obručemi. Kromě štoudve pak v obdobných frazémech můžeme odkazovat například na poleno či troky. A proč zrovna tyto předměty? V minulosti se totiž hloupost často přirovnávala k něčemu neživému, především pak dřevěnému. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek,

0: Krásné dopoledne z rádia Jihlava přeji. Litomyšl na Jihlavskou otevřela stezku pro pěší a cyklisty spojující město se sousední obcí Osík. Stezka je dlouhá asi 2,5 kilometru a z větší části kopíruje silnici. Kromě sportu má sloužit také běžné dopravě, například do práce. V budoucnu by stezka měla pokračovat i do Dolního Újezda. Teď další muzika, za chvíli zprávy.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já,
0: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký den. Složení poslanecké sněmovny, které vzešlo z loňských voleb, je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Bejtla. Byl to poslední nerozhodnutý podnět, který se voleb týkal.
6: Co se děje v kraji?
7: Absolutní vítězi soutěže Zlatý erb pro nejlepší weby měst a obcí v Česku za období let 1999 až 2025 se staly Jihlava a okříšky z kraje Vysočina. Cílem klání je podpořit rozvoj internetových služeb ve městech a obcích. Dva lidé zemřeli a další 4, včetně 2 dětí, utrpěli vážná zranění při noční střelbě poblížšího španělského města Almeria. Pravděpodobný útočník, který z místa činu uprchl, se později sám přihlásil na policii. Zřejmě je příbuzným obětí střelby.
6: Sport.
7: Český brankář Jakub Dobeš 37 zákroky pomohl hokejistu Montrealu k výhře v 7. zápasu série 2. kola play-off NHL proti Buffalo. Montreal v klíčovém duelu porazil domácí Sabres 3-2 v prodloužení a postoupil do finále východní konference, kde se střetne s dosud suverénní Carolinou.
6: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Máme po zprávách Ladík Rádio Jihlava. Ledeč nad Sázavou dostane od kraje bezplatně bývalý dětský tábor výměnou za pozemky u ledeckého areálu krajských silničářů. Více za okamžik.
6: Rádio Jihlava.

Petra Stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Ledeč nad Sázavou dostane od kraje bezplatně bývalý dětský tábor. Výměnou za pozemky u ledeckého areálu krajských silničářů, které město kraji daruje. Směnu už projednala krajská rada a doporučila ji schválit krajskému zastupitelstvu. Odkoupit schátralý tábor, který se léta nevyužívá, v loni ledečské zastupitelstvo odmítlo.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Vávrová, když uděláte koprovku a manžel ji nejí, co mu dáte? Válečkem na nudle.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, Třebíč chce milionem korun podpořit fungování ordinace už 7. lékaře. Víc za okamžik.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava, Třebíč chce milionem korun podpořit fungování ordinace už 7. lékaře. Pravidla pro poskytování podpory se ale možná změní. Vzniknout má pracovní skupina. Program určený k udržení dostupné zdravotní péče ve městě má Třebíč od roku 2023. Za chvíli zprávy, teď další hity.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun. Toto je...
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tady se vám blíží splátečka a další.
10: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Klíšťata ve městech jsou prokazatelně až dvakrát infikovanější než ta ze 150 lesních lokalit po celém Česku. Vědci je hledají pozemním sběrem. Informace získávají i přímo od lidí prostřednictvím aplikace Klíšť apka nebo webu Klíšťata ve městě. Za 3 roky nazbírali přes 12 000 klíšťat. Některou z bakterií bylo infikováno 44% z nich.
0: Co se děje v kraji?
1: Pro druhé kolo přijímacího řízení na střední školy zbývá na Vysočině přes 1200 volných míst. Zcela zaplněná je kapacita 8letých gymnázií. Podat přihlášky do druhého kola přijímacího řízení je možné ode dneška až do 25. května. Ruský prezident Vladimir Putin dnes cestuje do Pekingu na dvoudenní návštěvu Číny, kde bude jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem o nejdůležitějších a nejcitlivějších oblastech čínsko-ruských vztahů, včetně navrhovaného nového plynovodu Síla Sibiře 2. Putin má do Číny přicestovat večer a s čínským prezidentem se setká zítra.
0: Sport.
1: Cyklistické Giro d'Italia dnes pokračuje pod ní volna 10. etapou a časovka jednotlivců by měla podle očekávání zamíchat průběžným pořadím. Nejlepší z českých cyklistů Jan Hirt před časovkou ztrácí na 12. místě na nejlepšího 6 minut a 11 vteřin.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Příjemné dopoledne, dámy a pánové, dneska už úterní a to s datumem v kalendáři, které říká, že je dneska 19. května, což mimochodem je den, kdy byla vynalezena Rubikova kostka. Nicméně teď je krátce po 11. hodině a my tím pádem startujeme naše další vysílání s Fugasem na vlnách 101.1 FM. Tak co vás všecko dneska čeká, co vás nemine? No tak dozvíme se třeba to, že se bude nadále oteplovat, ale taky třeba to, že ve světě vypukla hodinková horečka. A k tomu spousta dalších zajímavostí. Tak si na to všechno rozhodně počkejte, páč to bude stát za to. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu, ničím nerušený poslech, no a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrak, zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

jsem si teď ve své hlavě týden, kdy jsem si někde hodně dole připouštěl myšlenku, že všechno, co dělám, může být naposledy. Otevřel své nitro Tomáš Klus. To soužití se smrti bylo paradoxně velmi oživující, napsal čerstvý čtyřicátník na svém sociálním profilu.

0: Odešel proto, že se mu nedovolil hrát jeho písně. Pokud by to byly rockové songy, tak bych neřekl ani slovo. Osejchoval Petr Janda někdejšího spoluhráče Petra Hejduka.
1: Rádio Jihlava.
2: Často se dívám, jaký účes rovna máš.
0: Český showbiznis má zřejmě o nové téma k debatám postaráno. Zpěvák Vojtěch Drahokoupil ve svých 30 letech totiž pořádně rozvířil vody sociálních sítí záhadným videem. A fanoušci teď spekulují o jediné otázce. Našel novou lásku v krásné herečce?
3: Zatrak, zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Nejnovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Želám ti dobré ráno. Rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali jsme spolu. A já tu jsem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stěžuje si pacient u psychiatra. Můj soused mi chce poslat na dobírku Niagarské vodopády. No a proč si je nekoupíte? On chce za ně moc.

0: Krásný den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme 19. května a můžeme se podívat do kalendáře, kdo pak nám dneska slaví svátek. Tak jsou to Ivo, Alvin, Celestín, Celestína a tím pádem vlastně by mohli slavit i celestínské nudle.
1: O nudle?
0: Tak přejeme všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
2: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.

0: Hledáme signál.
1: Jste dámy a pánové dobře naladěný na vlny 101.1 FM. No a já mám pro vás připraveny dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. Jedna říká, když má svátek Ivo, není deštivo. Nebo o svaté Celestíně, teplo jako v Palestíně. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
2: Vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Nevoli lidí vzbudil inzerát, ve kterém zlínská krajská policie nabídla k prodeji jednoho ze svých služebních psů. Po boku policistů pracoval 11 let, teď ho ale čeká služební důchod. Policie psa nabídla za 1500 korun. Později ale tato cena z inzerátu zmizela a nově je uvedeno 6000. Nakonec si vlčáka ale vezme jeho psovod.
0: Co se děje v kraji?
1: Policie na Vysočině od začátku loňského roku řešila 51 případů zneužití humanitárních dávek pro ukrajinské občany s dočasnou ochranou. Celková škoda přesáhla 8 milionů korun. Část peněz se podařilo policii získat zpět. Podle údajů ministerstva vnitra je teď na Vysočině přes 13 800 uprchlíků s dočasnou ochranou. Letošní dovolená u moře v Řecku se rychle může změnit v noční můru. Ve střední části země a na souostroví Sporady se totiž usadilo větší množství medúz. Hoteliéři, obyvatelé a místní úřady jsou kvůli živočichům, kteří mohou být i extrémně nebezpeční pro zdraví lidí, nešťastní. Turistům se doporučuje, aby byli opatrní.
0: Sport.
1: V nominaci brazilských fotbalistů na mistrovství světa nechybí ani kanonýr Neymar, který v reprezentaci kvůli opakovaným zraněním skoro 3 roky nehrál. Trenér Carlo Ancelotti, historicky nejlepšího střelce Brazílie, zahrnul mezi 26 hráčů, které povolal do týmu pro finálový turnaj.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak máme, dámy a pánové, lehce popolední, no a Fuga z vás i v tomto čase vítá při dnešním poslechu Rádia Jihlava. Už za malou chvíli si řekneme recept a taky se dozvíme, kdo dneska slaví narozeniny. Tak i dál poslouchejte naše vlny a dozvíte se daleko víc. Teď za vámi ale posílám další hit a přeji příjemný poslech.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými...

Posloucháte, dámy a pánové, vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, který má pro vás připraven recept. Dneska má svátek Celestýna, tak to budou celestýnské nudle. V míse rozšleháme vejce s mlékem a postupně přidáváme mouku. Míchejte, dokud nevznikne hladké těsto. Přidejte špetku soli a muškátového oříšku podle chuti. Nechte těsto odpočinout asi tak 5 až 10 minut. Na rozpálenou pánev pak dejte trochu oleje a na ní tenkou vrstvu tohoto těsta a smažte s obou stran do zlatova, jako palačinku. Po usmažení pak nechte palačinku vychladnout. Upečenou palačinku srolujte a nakrájte na tenké proužky asi tak 0,5 cm široké. Tyto proužky pak přidejte do polévky těsně před podáváním.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, co udělá policista jako první, když dostane rozum? Dá výpověď.

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: V Jihlavě se v tomto týdnu koná série lokálních oprav vozovek po dříve provedených opravách vodohospodářské infrastruktury. Asfaltovat se budou místa, kde se po zásahu do komunikace nejdříve výkop zasypal a dočasně zadláždil. Nejvýraznější omezení se chystá ve Znojemské ulici pod náměstím, kde bude uzavřen jeden jízdní pruh před křižovatkou s Hradební.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Tento týden přinese do Česka více slunečních paprsků a také vyšší teploty, které se postupně budou pohybovat kolem 20. V odpoledních hodinách se však budou ještě stále vytvářet místní přehánky či bouřky. Ovšem víkend by měl přinést teploty atakujících až 25 stupňů.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.

0: jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já,
0: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Pěkné odpoledne. Většina velkých dodavatelů začala se zdražováním plynu. Je to důsledek napětí na Blízkém východě a růst cen plynu na světových trzích. V porovnání s únorovými nabídkami u některých dodavatelů výjdou nabídky fixací pro domácnosti při vysoké spotřebě i o 8 000 korun ročně dráž.
5: Co se děje v kraji?
6: V Moravských Budějovicích skončila obnova atletického oválu za téměř 22 milionů korun. Veřejnosti je sportoviště přístupné, jsou tam ještě drobné nedodělky. Práce na modernizaci původně škvárového oválu začaly v červenci 2024. Ukrajinští inženýři ukázali novou naváděnou leteckou bombu, kterou vytvořila státní vývojová agentura. Bomba dokáže po odpálení uletět desítky kilometrů a zasáhnout obrněné cíle hluboko za ruskou hranicí. Ukrajinská armáda s ní už nacvičuje údery. Výroba jedné takové bomby vyjde na necelého 500 000 korun.
5: Sport.
6: Hokejový útočník Jakub Brabenec se po 5 letech v Zámoří vrací do extraligového Brna. 22-letý odchovanec Komety se poslední 3 sezóny neúspěšně snažil prosadit do kádru Vegas Golden Knights v NHL.
5: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem úterním odpoledním vysílání s Fugasem na Rádiu Jihlava. No a nás v následující hodince čeká spousta pohodové muziky. Taky třeba bulvární okénko a v něm se dozvíme něco o sexy hokejové fanince Šlégrové. Tak si to určitě nenechejte ujít. Přeji vám všem krásné odpoledne a posílám za vámi další hit.
5: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

Nejslavnější hokejová faninka Lucie Šlégrová. Před zápasem se vyprsila. Vítejte v bulvárním okénku. Hokejové šílenství je zpět, mistrovství světa odstartovalo, hospody praskají ve švech, fanoušci ladí drezy a nervy českých příznivců dostávají pořádně zabrat hned od prvních zápasů. No a zatímco reprezentace bojovala na ledě se Slovinskem, pozornost části internetu zamířila úplně jinam, a to ke krásné Lucii Šlégrové, modelka a moderátorka a také manželka někdejšího reprezentačního obránce Jiřího Šlégra, totiž těsně před utkáním zveřejnila pořádně žhavé snímky.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já jsem náměsíčný. Napište mi prosím vás na to něco. Tady máte a skučte si s tím do papírnictví. Tam mají léky? Ne, prodají vám přípínáčky a ty si vždycky večer rozsypte okolo postele.

Posloucháte úterní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a máme dneska 19. května. Kempovali na ulici klidně několik dní před otevřením obchodu jenom proto, aby se k hodinkám dostali. Fronty po celém světě se postupně rozrůstaly na stovky lidí, kteří po nich toužili. V některých městech o víkendu panoval naprostý chaos. Zasahovali dokonce i policisté. Všichni je prostě chtěli, ale každý z nich mohl mít jen jeden jediný kus. Mluví se o nich jako o levném luxusu. To je Royal Pop. Z nich se stal pro letošek naprostý globální fenomén ve světě hodinářství. No, já pamatuju podobný fenomén, a to digitálky, někdy tak na přelomu 80. let.

0: Nezákonný prodej digitálních hodinek, tuzexových poukázek, Texasek a jiného zboží je problémem nejen v Praze, ale i v jiných městech. Děje se to před prodejnami tuzexu.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je úterý a máme 19. května. Ovšem, čas už nás dohnal do doby, kdy se s vámi musím rozloučit, popřát vám hezké odpoledne s Katkou a těšit se na vás znovu v 16 hodin, protože to doufám, že se znovu uslyšíme. Do té doby, čau bas Fugas.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: To je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Složení poslanecké sněmovny, které vzešlo z loňských voleb, je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Bejtla. Byl to poslední nerozhodnutý podnět, který se voleb týkal.
0: Co se děje v kraji?
1: Absolutní vítězi soutěže Zlatý erb pro nejlepší weby měst a obcí v Česku za období let 1999 až 2025 se staly Jihlava a okříšky z kraje Vysočina. Cílem klání je podpořit rozvoj internetových služeb ve městech a obcích. Dva lidé zemřeli a další čtyři, včetně dvou dětí, utrpěli vážná zranění při noční střelbě poblížšího španělského města Almeria. Pravděpodobný útočník, který z místa činu uprchl, se později sám přihlásil na policii. Zřejmě je příbuzným obětí střelby.
0: Sport.
1: Český brankář Jakub Dobeš 37 zákroky pomohl hokejistu Montrealu k výhře v 7. zápasu série 2. kola playoff NHL proti Buffalo. Montreal v klíčovém duelu porazil domácí Sabres 3-2 v prodloužení a postoupil do finále východní konference, kde se střetne s dosud suverénní Carolinou.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné úterní odpoledne, ladíte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Policie na Vysočině od začátku loňského roku řešila 51 případů zneužití humanitárních dávek pro ukrajinské občany. Buďte s námi, dozvíte se víc.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Policie na Vysočině od začátku loňského roku řešila 51 případů zneužití humanitárních dávek pro ukrajinské občany s dočasnou ochranou. Celková škoda přesáhla 8 milionů korun. Část peněz se podařilo policii získat zpět. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přijmi krásný den.
1: Stojím v dešti,

fontána, to bude na pořád.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A opravdu si přede mnou s nikým nechodila? Opravdu. Já si totiž vždycky vybírám chlapy s autem.

0: Ladíte rádio Jihlava, Katka s vámi. V Moravských Budějovicích skončila obnova atletického oválu za téměř 22 milionů. Víc informací za pár minut, nenechte si to ujít.
1: Hravé jaro na rádio Jihlava.

0: Z Rádia Jihlava hezký den vám všem. V Moravských Budějovicích na Třebíčsku skončila obnova atletického oválu za téměř 22 milionů korun. Veřejnosti je sportoviště přístupné od včerejška, i když podle místostarosty města Jana Švaříčka jsou tam ještě drobné nedodělky. Práce na modernizaci původně škvárového oválu začaly v červenci 2024. Teď ale zpátky k hitům. Rádia Jihlava přijme krásný den.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, tam se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko, Solunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Klíšťata ve městech jsou prokazatelně až dvakrát infikovanější než ta ze 150 lesních lokalit po celém Česku. Vědci je hledají pozemním sběrem. Informace získávají i přímo od lidí prostřednictvím aplikace Klíšť apka nebo webu Klíšťata ve městě. Za 3 roky nazbírali přes 12 000 klíšťat. Některou z bakterií bylo infikováno 44% z nich.
0: Co se děje v kraji?
1: Pro druhé kolo přijímacího řízení na střední školy zbývá na Vysočině přes 1200 volných míst. Zcela zaplněná je kapacita 8letých gymnázií. Podat přihlášky do druhého kola přijímacího řízení je možné ode dneška až do 25. května. Ruský prezident Vladimír Putin dnes cestuje do Pekingu na 2denní návštěvu Číny, kde bude jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem o nejdůležitějších a nejcitlivějších oblastech čínsko-ruských vztahů, včetně navrhovaného nového plynovodu Síla Sibiře 2. Putin má do Číny přicestovat večer a s čínským prezidentem se setká zítra.
0: Sport.
1: Cyklistické Giro d'Italia dnes pokračuje podní volna 10. etapou a časovka jednotlivců by měla podle očekávání zamíchat průběžným pořadím. Nejlepší z českých cyklistů Jan Hirt před časovkou ztrácí na 12. místě na nejlepšího 6 minut a 11 vteřin.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky víc o tom, že kraj Vysočina letos dostane ze státního fondu dopravní infrastruktury přes 1,1 miliardu korun na přestavby silnic. Podrobnosti za chviličku.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

Zdraví, hlava, krásný den vám všem. Kraj Vysočina letos dostane ze Státního fondu dopravní infrastruktury přes 1,1 miliardy korun na přestavby silnic, které budou důležité při budování nových jaderných bloků v Dukovanech na Třebíčsku. Hejtman Martin Kukla to řekl po jednání krajské rady, která projednala smlouvu se Státním fondem. Loni kraj na stejný účel vyčerpal od státu okolo 0,5 miliardy korun. Teď ale zpátky k hitům. Rádi, hlava, přijme krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co chodí jednou denně? Pošta. A co chodí dvakrát denně? Pošťák, když manžel není doma.

0: Ladíte Rádio Jihlava, pěkné odpoledne. Víme, že pár sokolů stěhovavých, kteří hnízdí v areálu Dukovanské elektrárny, má letos 4 mláďata. V podrobnosti za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava také dnes. Pár sokolů stěhovavých, kteří hnízdí v areálu Dukovanské elektrárny, má letos 4 mláďata. Tito kriticky ohrožení dravci hnízdili poprvé úspěšně na jednom z ventilačních komínů v roce 2020. Od té doby tam vyvedli v součtu 18 mláďat. Tak takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

se vpím a tuším, že musím ven skrz hloubku ran.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já,
0: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Vítejte u zpráv. Nevoli lidí vzbudil inzerát, ve kterém zlínská krajská policie nabídla k prodeji jednoho ze svých služebních psů. Po boku policistů pracoval 11 let, teď ho ale čeká služební důchod. Policie psa nabídla za 1500 korun, později ale tato cena z inzerátu zmizela a nově je uvedeno 6000. Nakonec si vlčáka ale vezme jeho psovod.
3: Co se děje v kraji?
4: Policie na Vysočině od začátku loňského roku řešila 51 případů zneužití humanitárních dávek pro ukrajinské občany s dočasnou ochranou. Celková škoda přesáhla 8 milionů korun. Část peněz se podařilo policii získat zpět. Podle údajů ministerstva vnitra je teď na Vysočině přes 13 800 uprchlíků s dočasnou ochranou. Letošní dovolená u moře v Řecku se rychle může změnit v noční můru. Ve střední části země a na souostroví Sporady se totiž usadilo větší množství medúz. Hoteliéři, obyvatelé a místní úřady jsou kvůli živočichům, kteří mohou být i extrémně nebezpeční pro zdraví lidí, nešťastní. Turistům se doporučuje, aby byli opatrní.
3: Sport.
4: V nominaci brazilských fotbalistů na mistrovství světa nechybí ani kanonýr Neymar, který v reprezentaci kvůli opakovaným zraněním skoro 3 roky nehrál. Trenér Carlo Ancelotti, historicky nejlepšího střelce Brazílie, zahrnul mezi 26 hráčů, které povolal do týmu pro finálový turnaj.
3: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Tak máme krátce po 16. hodině, stále je úterý 19. května, Fugas už je opět za mikrofonem Rádia Jihlava a je připraven vám nadále nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Opět jsem si pro vás připravil velkou spoustu nejrůznějších záležitostí. Třeba se můžete namátkou těšit na informaci o tom, co se kdy důležitého stalo právě 19. května. A taky pro vás budu mít informaci, že Rusové udělali grandiózní až fatální chybu a další nejrůznější informace a zajímavosti. Tak si na ně rozhodně počkejte, já všem přeji dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech a posílám hned další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
3: 101.1 FM, vaše jednička s českými

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Velké starosti teď mají Rusové. Jak napravit svoji grandiózní chybu? Zaútočili totiž na severokorejskou loď s čínskou posádkou. Dva spojenci jednou ranou. Rusko mělo při útoku použít útočný dron typu Šáhid. No, tak teda to se bude blbě vysvětlovat Kim Jong-unovi a Xi Jinpingovi.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V porodnici dva tatínci. To je smůla. Musel jsem manželku přivést dva dny před koncem dovolené. No to mi povídejte. Já ji musel přivést půl hodiny před svatbou.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte úterní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska 19. května. No a my se můžeme teď podívat, kdo se kdy právě 19. května narodil. Tak třeba herečka Iva Janžurová, herec Petr Brückner, herečka Petra Doležalová, ale taky třeba zachránce židovských dětí Nicholas Winton. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pizza.
1: Krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás.
2: Pozor! Zatáčka!
1: V Jihlavě se v tomto týdnu koná série lokálních oprav vozovek po dříve provedených opravách vodohospodářské infrastruktury. Asfaltovat se budou místa, kde se po zásahu do komunikace nejdříve výkop zasypal a dočasně zadláždil. Nejvýraznější omezení se chystá ve Znojemské ulici pod náměstím, kde bude uzavřen jeden jízdní pruh před křižovatkou s Hradební.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi.
8: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: všichni dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme. Ale vedou, vážně nebudou,
1: Rádio Jihlava 101.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Většina velkých dodavatelů začala se zdražováním plynu. Je to důsledek napětí na Blízkém východě a růst cen plynu na světových trzích. V porovnání s únorovými nabídkami u některých dodavatelů výjdou nabídky fixací pro domácnosti při vysoké spotřebě i o 8 000 korun ročně dráž.
0: Co se děje v kraji?
1: V Moravských Budějovicích skončila obnova atletického oválu za téměř 22 milionů korun. Veřejnosti je sportoviště přístupné, jsou tam ještě drobné nedodělky. Práce na modernizaci původně škvárového oválu začaly v červenci 2024. Ukrajinští inženýři ukázali novou naváděnou leteckou bombu, kterou vytvořila státní vývojová agentura. Bomba dokáže po odpálení uletět desítky kilometrů a zasáhnout obrněné cíle hluboko za ruskou hranicí. Ukrajinská armáda s ní už nacvičuje údery. Výroba jedné takové bomby vyjde na necelého 500 000 korun.
0: Sport.
1: Hokejový útočník Jakub Brabenec se po 5 letech v Zámoří vrací do extraligového Brna. 22-letý odchovanec Komety se poslední 3 sezóny neúspěšně snažil prosadit do kádru Vegas Golden Knights v NHL.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné úterní odpoledne vám přeje Fugas při poslouchání Rádia Jihlava. Den s datem 19. května nám pokračuje, no a my se už za chvilku dozvíme, že legendární herec John Travolta se změnil naprosto k nepoznání. Tak si na podrobné informace určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
0: Rádio Jihlava 101.1.

Posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Horečka z sobotní noci, Pomáda, Kdo pak to mluví a další filmy. To je charismatický herec John Travolta. Ten ale naposledy šokoval svým vzhledem na červeném koberci v Cannes. Americký herec tam dorazil v baretu s obarvenými fousy a zlatými brýlemi. Za novou vizáž sklidil velikánskou kritiku od fanoušků, o čemž informoval Daily Mail.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stěžuje si pacient u psychiatra. Můj soused mi chce poslat na dobírku Niagarské vodopády. No a proč si je nekoupíte? On chce za ně moc.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Zahrádkářský servis.
0: Druhá polovina května na zahradě je obdobím hlavní výsadby teplomilné zeleniny, přímých výsevů a péče o trávník. Po pominutí rizika jarních mrazíků, takzvaných zmrzlých mužíků, se naplno rozjíždí sezona a zahrada vyžaduje specifické úkony. Takže hrnato!

0: Dámy a pánové, posloucháte úterní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten má pro vás teď připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

jsem si teď ve své hlavě týden, kdy jsem si někde hodně dole připouštěl myšlenku, že všechno, co dělám, může být naposledy. Otevřel své nitro Tomáš Klus. To soužití se smrti bylo paradoxně velmi oživující, napsal čerstvý čtyřicátník na svém sociálním profilu.

0: Myslel jsem si, že Olympik pozvedne, ale vyklubal se z něj popíkář, který skládal písničky, které mi byly proti srsti, a tím odstartovali mezi námi třecí plochy. Odešel proto, že se mu nedovolil hrát jeho písně. Pokud by to byly rockové songy, tak bych neřekl ani slovo. Osejchoval Petr Janda někdejšího spoluhráče Petra Hejduka.
1: Rádio Jihlava.
2: Často se dívám, jaký účes rovna máš.
0: Český showbiznis má zřejmě o nové téma k debatám postaráno. Zpěvák Vojtěch Drahokoupil ve svých 30 letech totiž pořádně rozvířil vody sociálních sítí záhadným videem.

0: jediné otázce. Našel novou lásku v krásné herečce?
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Složení poslanecké sněmovny, které vzešlo z loňských voleb, je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla. Byl to poslední nerozhodnutý podnět, který se voleb týkal.
0: Co se děje v kraji?
1: Absolutní vítězi soutěže Zlatý erb pro nejlepší weby měst a obcí v Česku za období let 1999 až 2025 se staly Jihlava a okříšky z kraje Vysočina. Cílem klání je podpořit rozvoj internetových služeb ve městech a obcích. Dva lidé zemřeli a další čtyři, včetně dvou dětí, utrpěli vážná zranění při noční střelbě poblížšího španělského města Almeria. Pravděpodobný útočník, který z místa činu uprchl, se později sám přihlásil na policii. Zřejmě je příbuzným obětí střelby.
0: Sport.
1: Český brankář Jakub Dobeš 37 zákroky pomohl hokejistu Montrealu k výhře v 7. zápasu série druhého kola play-off NHL proti Buffalo. Montreal v klíčovém duelu porazil domácí Sabres 3-2 v prodloužení a postoupil do finále východní konference, kde se střetne s dosud suverénní Carolinou.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Další úterní podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je před námi a v té vás čeká bulvární okénko. Dáme si taky pohádku, anebo se dozvíme, jaké teploty se kdy naměřily právě v tento den. Tak přeji všem hezký podvečer, dobrou náladu, pohodový poslech a posílám další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: krutnou nudu.
1: Nejslavnější hokejová faninka Lucie Šlégrová. Před zápasem se vyprsila. Vítejte v bulvárním okénku. Hokejové šílenství je zpět, mistrovství světa odstartovalo, hospody praskají ve švech, fanoušci ladí drezy a nervy českých příznivců dostávají pořádně zabrat hned od prvních zápasů. No a zatímco reprezentace bojovala na ledě se Slovinskem, pozornost části internetu zamířila úplně jinam, a to ke krásné Lucii Šlégrové, modelka a moderátorka a také manželka někdejšího reprezentačního obránce Jiřího Šlégra, totiž těsně před utkáním zveřejnila pořádně žhavé snímky.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, co udělá policista jako první, když dostane rozum? Dá výpověď.

0: Hezký úterní podvečer vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás. No a aby bylo veselo, nabízím pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Pane policisto, halo, pane policisto!
0: Co se děje?
2: Ukradli mi kolo!
0: Moment, moment, uklidněte se a nejprve mi budete odpovídat na pár otázek, ano? Tak, měl jste na tom kole zvonek? No, neměl. Tak, dobře. Měl jste na tom kole odrazky? Taky ne. Aha, tak milej zlatej, to bude za 500.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Je 19. května, vy posloucháte rádio Jihlava a my se právě na toto datum teď zaměříme, protože zamíříme do pražského Klementýna porovnat si teplotní hodnoty. Tak zatím nejteplej bylo 19. května v roce 1811, bylo 29,3 stupně. Naopak nejstudenější 19. květen byl v roce 1787, byl jen 1 stupen nad nulou. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na hodnotu 15,8. No, dámy a pánové, já se s vámi pro dnešek už musím rozloučit. Popřát vám hezký zbytek úterního večera strávený s rádiem Jihlava a těšit se na vás zase zítra v 11 dopoledne. A do té doby, čau bas fugas.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezké úterý. Klíšťata ve městech jsou prokazatelně až dvakrát infikovanější než ta ze 150 lesních lokalit po celém Česku. Vědci je hledají pozemním sběrem. Informace získávají i přímo od lidí prostřednictvím aplikace Klíšť apka nebo webu Klíšťata ve městě. Za 3 roky nazbírali přes 12 000 klíšťat. Některou z bakterií bylo infikováno 44% z nich.
2: Co se děje v kraji?
3: Pro druhé kolo přijímacího řízení na střední školy zbývá na Vysočině přes 1200 volných míst. Zcela zaplněná je kapacita 8letých gymnázií. Podat přihlášky do druhého kola přijímacího řízení je možné ode dneška až do 25. května. Ruský prezident Vladimír Putin dnes cestuje do Pekingu na dvoudenní návštěvu Číny, kde bude jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem o nejdůležitějších a nejcitlivějších oblastech čínsko-ruských vztahů, včetně navrhovaného nového plynovodu Síla Sibiře 2. Putin má do Číny přicestovat večer a s čínským prezidentem se setká zítra.
2: Sport.
3: Cyklistické Giro d'Italia dnes pokračuje pod ní volna 10. etapou a časovka jednotlivců by měla podle očekávání zamíchat průběžným pořadím. Nejlepší z českých cyklistů Jan Hirt před časovkou ztrácí na 12. místě na nejlepšího 6 minut a 11 vteřin.
2: 101.1 FM, vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V porodnici dva tatínci. To je smůla. Musel jsem manželku přivést dva dny před koncem dovolené. No to mi povídejte. Já ji musel přivést půl hodiny před svatbou.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher, spolehlivé.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chceš mít celý den dobrou náladu? Dej si do ranního kafe lžičku koňaku. No já jsem to zkoušel, to se nepodařilo. Jak to nepomáhalo to? No to nevím. Nikdy se mi nepodařilo do rána zachránit tu lžičku koňaku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co chodí jednou denně? Pošta. A co chodí dvakrát denně? Pošťák, když manžel není doma.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rádio Jihlava. I think they can make it a better place.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně tam. Tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120 L. Prosím? 120 L. Aha, 120 L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukradl. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukradl.
1: Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel a ukradl hned dvoje zase.
1: No a co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: Tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No, museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ten smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme po smrti,

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma, už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čeká.

Jdu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taky jednou jsem stála v Jámě, to jsem byla v ABC, s tou pětistovkou a moc krát se stalo, že jaksi kolegové pro obveselení mi ho poponesli. Pač tu pětistovku, čtyři lidi klidně. A já jsem potom ječela, že mi někdo ukradl vůz, že jo. Oni se děsně smáli a já jsem zase zastavila. Tam se v té ulici v Jámě se nedalo parkovat. Tam měl každý podnik vyhrazený parkoviště, takže kdekoliv se zastavilo, tak samozřejmě špatně. Ale já jsem si říkala, no zase na chviličku, vždycky jsem si to sama tak zdůvodnila, že se vlastně za chvilinku vrátím. No vrátila jsem se zase o čut později a už na rohu jsem viděla, jak u toho mýho vozu, teda vozu, u té sardinky stojí příslušník a nějaký pán a pořád ukazují na ten malej, že tam stojí, nikomu nevadila. No nějaký žalobník. A já jsem si myslela, ježiš, to šlo o chvilinku. A oni se oba dva v určitý okamžik otočili k tomu mimo vozu zády a něco tam ještě zase si povídali a já jsem se připlížila. Pomalu jsem odemkla tu pětistovku, sedla jsem si tam, vytočila jsem okýnko, přirazit ty dveře už jsem nemohla, protože to by bylo jako zvukově, by se otočily hned. Že? A teď jsem tam seděla, to člověk v té pětistovce vypadal, jak když sedí na chodníku. Jo? A teď jsem tam také jak říbek, jsem tam seděla, vytočený to okýnko a oni se oba dva otočili a strašně se lekli. To nikdo nevypadá inteligentně, když se lekne, jo. A ten příslušník, jak se lek, tak to jak si zpracoval to leknutí a povídá, nezlobte se, paní Bohdalová, u mě je to za 200 korun a zase vás musí něco napadnout. Já jsem se na něj zadívala a řekla jsem, to jděte do prčic. U mě je to lacinější, ovšem takovýhle.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Vítevý pane, co to chce? Za hlavu? Vymýšlet pořád nějaký fígle a tak? Aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Já jí říkám Dáša Šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte? Ale já jí říkám Dáša Šá, pán, to víte, to je tajný, že jo? Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
1: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, vidíte?
0: No, to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou se hrajete. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všimli, jak jsem tady něco zaškrt, tady na plakátě. Všim jste si?
2: Já myslím, že jsem si všiml.
0: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou se hrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
1: no,
0: máte závod.
1: No, to by mě zajímalo, skutečně.
0: Poněvadž to psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se. Chcete poradit, že jo?
1: Ano.
0: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
1: Jo.
0: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí, víte. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte. A psa takovýho pejska má malýho. Takhle malinkýho pejsa, a má je jednobarevnýho. Dogu má skvrnitou. Takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu sebe. No. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
1: No, co uvidí?
0: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, jo. A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
1: Jo, jo.
0: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
1: Jo.
0: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
1: No to je přímo geniální.
0: Tady, to musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hlejte, tady to je ona, tady. To je ona s tou dogou. To je kus. Teda ne, ta doga Dáša, myslím. To je kus. Jděte jako by můj, jako by můj.
1: Dost!
0: Vy můžete nechat.
1: Dášo, domů!
3: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Klub nudistů vypsal konkurs na klavíristu. Udělal to nějaký pan Sedláček a tak běžel za houslistou, který už v tom klubu hrál, a povídal: a to budeme hrát jen tak, bez ničeho? Tempa, no jistě, já už tam hraju 2 roky. Vy to máte jednoduchý, vy si zalezete pod piano, povídá, ale já tam takhle. A tak hned první večer samozřejmě ten si zalez pod piano a ten hrál, za chvilku přijde pán, taky bez ničeho, jen s motýlkem, a povídá tomu klavíristovi: dáte si něco k pití? Tempa, no dal bych si 2 deci vína. Pán: prosím, za chvilku jsou tady. Pán: počkejte, pane vrchní, vy máte něco se zubama? Pán: ne, ale nemám kam dávat drobný.
2: V jedné malé farnosti mají kostelíček na spadnutí a tak píšou žádosti o nějakou subvenci, až se konečně rozhoupá nějaká komise a určí datum, kdy se přijede podívat, v jakém stavu ten kostelíček je. Čekaj, a když už má ta komise přijet, má být mše, jako na počest té komise, onemocním varhaník. Muzika musí být, říká pan farář. Kostelník: pá, jak to ale uděláme? Tamhle v sousední vesnici jsou pelikánovci, ty teda hrají, jedna radost, ovšem neznají noty. A to se snad dá nějak zařídit, ne? Skoč tam k ním. Kostelník utíká, pan pelikán povídá: no samozřejmě, zahrajeme, ale neznáme do ty vompa. Já jsem to právě říkal panu farářovi, ale ten říká, že by se to snad dalo nějak udělat, jako třeba u muziky, když vám někdo předspívá, vompa, no tak to jo, to my se zase chytnem. A tam někdo bude zpívat, vompa, no pan farář. Pan farář vždycky předspívá a to je vlastně tatáž melodie, jenomže pokračuje a rozrůstá se pelikán, a tak to berem. Je neděle, mše svatá. Kněz slouží mši, pak se obrátí takhle ke kůru, kde jsou pelikánovci, a zpívavým hlasem pronese: o, přijdi pane k nám, a pelikánovci: já ti za klobuček pěrko dám.
1: Potká Cvrček Prcka a Prcek povídá: co děláš, Cvrčko? Ompa, cvrkám. A co děláš ty, Prcku? Ompa, už mi to nějak, člověče, nejde.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Kdybyste byl tak laskav.
2: No, prosím.
1: Vy jste tady správce hřbitova.
2: No, tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady spravoval. To víte, tady se na nikom nedá moc pravit. No.
1: Tak vy jste jako hrobník, že ano?
2: No, tak hrobník se taky zrovna nedá říct. To víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
1: No, tak to je jedno. Pane...
2: Prokouk, Josef Prokouk.
1: Jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Vobtáhlo.
2: Doktor Vobtáhlo. Vobtáhlo, počkejte, Vobtáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
1: Co? Vidíte, že jsem

0: štíhlej a bez brejlí.
1: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný optál. No o co vám jde, pane doktore?
0: Ale tady je hrobka rodiny Knapových, víte?
1: No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
0: No jo, tak samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
1: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
0: Ale to jste na omilu, pane Prokop, protože já? Starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
1: Ježe, to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pompy hrobku.
0: Hrobku tady má, ale neleží tady.
1: No, kdyby by teda ležel, ale přece nepřivez někam do cizí hrobky.
0: Teď vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
1: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
0: No, já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
1: Zeď?
2: Zeď.
1: Počkejte, vy budete spíš jeho syn, ne?
0: Seď, já mám kamnáře Knapa dceru.
1: Dceru?
0: No vše.
1: Tak to je jiný Knap, kamnář, Knap měl jenom dva syni, dceru ho neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
0: Seď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
1: No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
0: Tak to je možný, tak je to nějaký jiný Knap.
1: Ale jiný Knap, žádný jiný kamnář Knap. A vy jste si teda nevzal Knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás doběhli teda.
0: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
1: No je nabí. Neměla ona dítě?
0: Moje žena?
1: No tak Knapoví.
0: No dceru má.
1: No tak vidíte, že je to ta vdova.
0: Prosím vás, to je moje dcera.
1: No, ne, nemůžete... Když tomu věříte, co by vám to vyvracel.
0: Přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
1: Nemůže to být vaše dcera, když otec té dcery umřel. Kdyby byste byli její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starýho Knapa, což je velice nepravděpodobný. Kdybyste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr. Ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zase myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Páč, jinak vy byste musel být po smrti, že jo? A to vy, jak je vidět, zřejmě nejste.
0: Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl. No.
1: Propálení, neví, že měl bratra. Přeci, jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, já bych vám ukázal. No, tak přemýšlejte chvíli, třeba si vzpomenete.
0: Víte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
1: Tak se no. Na to zeptejte sválně sestry starého Knapa a vašeho bratra Vodkojila, jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co?
0: Na co?
1: No, kdo vás tenkrát Vodkojil?
0: Dovolte, to se nedá pamatovat.
1: No, tak se na to zeptejte sestry starého Knapa a vám to řekne.
0: No, no. A co? Víte, no. Žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra.
1: Je, bratra přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl Vodkojený bratrem starého Knapa. Ten má sestru, pane.
0: Měl, pane Prokop, protože sestra kamnáře Knapa minulý týden zemřela.
1: Je, zemřela, vy jste dneska samá legrace, jak mohla umřít, když se mě chodí brečet na hrob. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
0: Víte se, pane Prokop, vy jste to nějak poplet, protože sestra kamnáře Knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapový.
1: Je, Bůh mi, koho jste spopelnil a koho jste chce teda do hrobu. Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo?
0: Přejte, já vám mohu ukázat úmrtní list?
1: No to mě můžete ukázat hledacos, jak může být někdo spopelnilý, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může sem někdo chodit na hrob, kdo ještě to je vůbec, dejte mi...
0: Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní oznámení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit.
1: Ukažte, já si to s vámi přečtu. No. Oznamujeme, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha, matka, babička. Prosím vás, těm Joudovým vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu mít, která z nich je zrovna sestra starého Knapa? Nepak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu hru do hrobu nedá. Já se přece nenechám zavřít, že jo?
3: 101 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taky pobouřila ta anekdota, pro jaký je rozdíl mezi ženskýma mouchama. Že prej mouchy otravují jenom v létě, jo? Vážím, přátelé, vám, jestli vůbec v tom najdete nějakou pointu. Já nevím, jestli jste slyšeli, asi těžko, že tam se nedostanete, ale anekdotu, jak to bylo, jo, co se prej stane ženský, když spadne z koně? Prej rozbije si hlavu o noční stolek. Já to teda tím vůbec... A intelektuálové jsou tady, rozumě, skvělou jsou tady. Znáte tu hádanku, jaký je rozdíl mezi pedagogem a pedofilem? Pedofil na rozdíl od pedagoga má ty děti upřímně rád, že jo? Já se přiznám, že jsem nedávno záviděl asi 14-leté dcerce naší sousedky, která byla asi měsíc pod stanem na Slovensku v krásných Vysokých Tatrách, že a psala na pohlednici domů rodičům: maminko, tatínku, mám se výborně, každý den spím pod stanem a náš 50-letý vedoucí stano se má taky dobře. Proč prej má datel zobák? Prej, aby si nerozmlátil ksicht o strom, že? Nebo krásnou hádánku jsem slyšel, co to je, když se to vyhodí do vzduchu, tak je to hnědý, a když to spadne na zem, tak je to bagr, že? Prej kinder vajíčko, že? Nebo ještě jednu takovou hezkou dětskou hádánku jsem slyšel na pískovišti. Co to je? Je to bílej čtvereček, v něm je hnědý kolečko a lítá to po lese. Prej toaletní papír, že? Tak je ta maminka parkem a pláče, jde s malým dítětem a potká nějakého pána, ten pán jí říká: maminko, proč pláčete? Ale potkal jsem nějakého chlapa, ten mi řekl, že mám ošklivý dítě, a on jí říká: prosím vás, tak na to už nemyslete, půjďte, sedeme si na lavičku a dáme si cigáro, tady v opici dáme ořech, že jo? Co je ze sněhurky, když si šáhne na vysoké napětí? Prej popelka, že? Nebo jsem slyšel anekdotu, třeba jak jdou dva malomocní školáci do školy, jeden druhému říká: to jsem zvědavej, co nám dneska se odpadne, že? Nebo jsem slyšel ještě, co to je, je to černý a má to čtyři nohy a jednu takovou malou roztomilou ručičku. Prej rottweiler běžící z dětského hřiště. Cizinka, že co šla po Václaváku v takovým tom šátku květovaném a potkala jinou cizinku, která měla takhle v nějakém hadru malý dítě, že jo, na břiše, a bylo to asi v 10 večer a ta druhá se jí ptala: prosím tě, kam jdeš? A ona říká: na ples dolů Cerny. A říká: a proč máš to dítě? A říká: to je do tomboli. Jo, tak... Třeba se mi hrozně nelíbí ta hloupá anekdota, jak přijde ženská do pizzerie, chce si koupit pizzu, mi takhle dá tu pizzu a ptá se jí ten prodavač, jestli to chce rozkrojit na 4 díly nebo na 8, a ona říká jenom na 4, že by 8 nesnědla, že? Vážím, nebo se mně hrozně nelíbí ta hloupá hádanka, že proč musí mít žena vyšší inteligenční kvocient než kůň, to je, když jde mejt schody, aby nevypila kýbl, že jo? Tak je, nevím, co na tom smíš.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den.
2: Taky tak. Náhoda, co?
1: No, to je. Člověk tady tak sedí.
2: A jo, najednou kouká, vidí známýho.
1: No, já vás hned poznal.
2: Tak, co? Já vás taky.
1: Tak.
2: Hned, jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. Podle obličeje.
1: No jo.
2: Tak vy taky tak... Trochu jako...
1: No taky, to víte, taky. Člověk musí zas pro změnu jaksi...
2: Ano, to se musí, ano. No. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tadyhle to, že vás zastávne něco a pořád z jednoho do druhého, no ne?
1: No, právě, no. Pro změnu musí člověk třeba chvíli tohle, víte, nebo tuhleto
2: a... Ano.
1: A...
2: Nebo tamto, že
1: ano,
2: jo?
1: Tak.
2: Zkrátka, jak to člověk zrovna tak nějak... jak bych tak řekl...
1: Já vím, co myslíte, jo, to máte pravdu.
2: No jo. No. To je právě ono, tohleto. No. To víte, člověk si třeba někdy myslí, já nevím, třeba, Bůh ví co, že jo, třeba tohle nebo takhle nějak, víte, ale jde pak, víte. Ono to nikdy tak nepřijde.
1: Jo. To je jako u mě, víte.
2: Taky, že jo, no.
1: Jednou vám do toho přijde tohle, a, nebo tamto.
2: Ano.
1: A,
2: nebo něco jiného,
1: no,
2: že jo.
1: No. Zkrátka se to tak nějak nahrne.
2: No já vím, a jste v troubě.
1: Ano. No a když ne, tak se zas něco nachomejtne.
2: Ano, to je ono právě tohleto. Takže... Jednou je to tak, že jo, pak zase třeba, já nevím, takhle nějak, že jo, ale nikdy, a na to můžete vzít jet, pane, nikdy to není tak, víte, aby to bylo tak nějak prostě, víte?
1: Jo.
2: No ne?
1: No, to teda no. Nikdy.
2: No, vidíte. No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo. No jo.
1: Baba.
2: Co říkáte?
1: A říkám, baba.
2: A jaká baba?
1: Ale ne. Žádná ne? Baba, já myslím ba a za seba. Baba, tak jako jojo.
2: Je tak baba jako jojo, já nevím. No,
1: tak
2: jo.
1: Jsem to myslel.
2: Jo.
1: No.
2: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
1: No jo. No tak řekněte něco podobného.
2: No, a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
1: Já? A? Taky ne. Ne, no jo.
2: To je...
1: Jo, počkejte, no. To jste slyšel.
2: A co?
1: Jouda zemřel.
2: Jouda?
1: Jouda.
2: Jaký Jouda?
1: Franta Jouda.
2: Jo, Franta Jouda. Prosím vás, je to možný?
1: Je to tak, zemřel.
2: Prosím vás, a úplně?
1: Jo.
2: Jo. Tak to on už nežije, co?
1: Teď prej už ne.
2: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
1: Já nevím. Najednou prej byl pryč.
2: Prosím vás, a kde?
1: No co kde?
2: No kde byl?
1: No já nevím.
2: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
1: Ale ne. Já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
2: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím, jak je tohle možný?
1: Já nevím.
2: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
1: Ještě minulej týden byl naživu.
2: Prosím vás. Tak to on krátce než umřel, musel být ještě živ?
1: Jo.
2: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
1: Ale umřel. Na traverzu.
2: Prosím vás. Zápal, jo?
1: Ale ne. Spadla na něj.
2: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
1: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
2: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
1: No Jouda.
2: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
1: No vy jste ho neznal.
2: No já myslím, že jo.
1: No, tak to byl on.
2: Jo, takovej malej černej, že jo?
1: Ale ne, takovej vysoký, blondiák, Franta Jouda.
2: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. Tak toho jsem neznal.
1: A já myslel, že jste ho znal.
2: No já taky myslel na Převítele, chudák asi umřel a já ho ani neznal.
1: No jo.
2: Já znal jinýho, víte, ale ten se zase jmenoval Joura, ale Rambousek.
1: Jo, Rambousek. A co pak, ten taky zemřel?
2: Ne, pak s ním je to horší.
1: Prosím vás, jako horší?
2: A ten ještě žije, chudák.
1: Jo. A takovejch dneska ještě ale hodně.
2: No jo, kolik hodně. Počkejte, Rambousek, jo, budete znát, Rambousek, ten řezník tady na rohu.
1: Jo, Rambousek, Rambousek, abych ho neznal, takový malej pihovatej,
2: no jo.
1: No, jo.
2: No,
1: a co pak je s Rambouskem?
2: Ale říkají se o něm teď různý takový věci, víte.
1: Prosím vás, kdo by to do něj řekl?
2: No,
1: tak to on bude asi jako ona.
2: No jo, to bude to samý. A koho vlastně myslíte?
1: Ale tu je ona stávající.
2: Jo, tak tu, no jo, to je taky taková, no jo. A víte, že ji ani neznám?
1: Ale jo, budete ji znát, jo. Ona je taková vysoká, má takovou divnou pusu.
2: Jo, já už vím, jak rozšláplej pomeranč, tak
1: no, tak. Ona je taková korpulentní.
2: No jo, já už vím, no. No tak kor, tak pulentní, ona není jen tak, jen tak kapku pulentní,
1: no,
2: že
1: tak
2: jo.
1: Tak no, nějak, tak, no. To je totiž tak, vždycky říkávala, že z poctivostí člověk nejdál dojde.
2: No jo, já už vím, no jo. No víte, pak věřte příslovím, že jo? Ona s ní prej nedošla ani na kraj lesa.
1: No. A tu si teď bude brát?
2: Yeah.
1: Jemu už bude 50, sotva 20.
2: No. No pak teď to ještě bude, že jo? Za takových 10 let.
1: Jo, za 10, to už mu bude 60.
2: No, a bude mít na krku 30-letou bábu.
1: No. Kde pak? Věřte, že není přes šťastný manželství.
2: No jo, v manželství to musí klapat, pane. Jak někdo dostane... Tuhle slepičí nemoc, víte?
1: Jak slepičí nemoc?
2: No, jako když zanáší.
1: Jo,
2: tak to je konec, víte?
1: To je pravda, to je konec.
2: A je to smutný, že takových lidí ještě hodně dneska.
1: Jo, to jo, máte jo. Pravdu, hodně, hodně.
2: No, já budu muset pomalonku, poněvadž...
1: Ježišmarja, už... jak to letí.
2: No jo, taky.
1: Taky musíme utíkat, tak zatím naschledanou.
2: No.
1: Jo, a že jsem se zapomněl zeptat, co pak je doma novýho?
2: Ale všechno? Celkem nic, no, narodil se mi kluk.
1: Kluk, no to no. Vám gratuluji, no. A co paní?
2: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zase ráno.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Půjdeme dál.
2: Jakou nemocí momentálně trpíte?
3: Horečku 6 nedělí.
1: To už je, trošku to přehnal, malinko.
3: 6. týden mám 38 skoro. Už táhnu 7. týden, to je 7. nedělí, to už je Agnesovko.
2: Kolik máte dětí?
3: Já jsem ještě bez dětek. Mladý to tady ze mě zachraňuje, máš 4 kousky.
1: Mě to baví.
3: Baví, jo. A každý dítě má svoji maminku. Jo.
1: Ale to je jenom kvůli výchově, víte, aby na to bylo víc času.
3: Ona každá už druhý nechtěla.
1: Tak dítě by chtěla, se mnou to nechtěli.
3: 3 má velký, pak má malinkou kačenku. Krásný zubatý dítě, holčička, jak malovaná.
1: Proč zubatý?
3: Prosím?
1: Proč zubatý?
3: Vím já.
1: Ale nedělej to, prokousneš si bradu zevnitř. Proč zubatý? Kačenka je normální dítě.
3: Jo, proč s ní hoblujete parkety?
1: Taková pomluva proti...
3: Za nožičky.
1: Víte, co je strašný? Proti pomluvě není obrany. Co mám dělat prostě? To je... Ale přitom, kdyby to se to zakládal kvůli takový malichernosti, kvůli takový blbosti, kvůli tomu, že nám půl metru v rohu došla drátinka. No, nic.
3: Holka si brouchí jako bobřík řezáky.
1: Tomuto království vládne 1000 blbejch králů. Jo, takhle, no helejte, vždycky, kdo vládne, tak to není v pořádku.
3: A to já vládnu, já mám krušnohorské velkovévodství, si to nevíte. Josef Alois první hlava,
1: vypatlaná.
3: Ne.
1: Vymaštěná.
3: Pomazaná.
1: Pomazaná.
3: Máme i vlastní krušnohorský fernet. No, jo. Když jste chtěli stát členy velkovévodství, můžete? Má to výhody, paní. Mám právo první noci.
1: No.
3: Paní zbedla.
1: Hele, ale teď legrace stranou. Já jsem tomu nevěřil, ale on už to začal praktikovat. Děkovní dopisy. Tam nějaká paní psala, pane Náhovský, už mi táhne na 50 a děkuji vám. Nevěřila jsem, že v životě něco tak krásného zažiju. Je to něco, na co nikdy nezapomenu. Obohatil jste můj život a budu to doporučovat všem svým známým kamarádkám, protože na to se zapomenout nedá. Už dlouho jsem se takhle krásně a v klidu nevyspala.
3: Je pochvala.
1: Ano.
3: Jaký divný.
1: Pane Náhlovský, vystudoval jste nějakou školu?
3: Ano, přátelé, já mám vysokou školu. Já mám vysokou školu. Pan Mladý nemá vysokou školu. Pan Novotný také nemá vysokou školu. Proto jim dělám blbce. A tak je to, přátelé, u nás ze všim. Chytrej dělá blbce. Blbej nemusí.
1: No.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Já bych pomalinku přešel k takovým těm věcem, o kterých bychom měli hovořit v té politice. To, co je zajímavé. Co bylo pozitivního?
2: Ano.
1: Víte, já mám hroznou radost, že je konečně podepsaná ta česko-německá deklarace.
2: To má pan Mladý opravdu radost.
1: Ano.
2: On je ze Sudet.
1: To nevadí.
2: Jeho tatínek se ještě jmenoval Junge.
1: To si nemusel tady.
2: Byl u Stalingradu.
1: No co, otec byl turista, rád cestoval, tak se podívali do tohohle města, co je na tom, no.
2: S jakou cestovkou tam asi tak byl?
1: Nevím, myslím, že se to jmenovalo Wehrmachttour, nebo takhle. To není důležitý.
2: Ale jeho tatínek byl, přátelé, hodný Němec. Já ho znal, to byl takový ten typ východního Němce, Enderáka. On tam střílel do vzduchu, říkal.
1: Ale ne, to není pravda. Táta byl u muziky.
2: Hrál na lehkej kulomet.
1: Prosím vás, z toho důvodu o tom nehovořím, jo. Já o tom hovořím z toho důvodu, že vlastně je to podepsáno, čili máme klid, i když jsou tam některé věci, které bych možná ještě doladil.
2: A už to začíná, zase není spokojený. Přátelé, ale já jsem tu německou otázku už jednou provždy vyřešil.
1: Ty?
2: Mám to vyřešeno. Jak to smest jednou provždy ze stolu navždy.
1: No.
2: Mám to krásně vymyšlený, přátelé. Já bych sem se Němcům omluvil.
1: Ano.
2: Já bych je sem pozval. Já bych je tady s náma nechal rok žít a ty pomažou sami zpátky, to bude kalup. To bude fofr. Ty se zastaví až v Olorimberg.
1: Proč o tom hovořím, přátelé? Hovořím o tom, že tohle byla první práce Senátu, jestli si vzpomínáte.
2: Ano.
1: Už se nám uzavírá legislativa, rozumíte? Už to začíná fungovat. Bohužel jsme zjistili, že spousta lidí ani neví, co to ten Senát je. Já bych rád vysvětlil ten Senát, tak z nějak trošku...
2: No já bych to, přátelé, vysvětlil pregnantně, já to umím bezvadně.
1: Ty?
2: Jistě. Senát podle decemviri legibus scribundis... Čumíte, paní, co? Koukáte na latiníka. Je latinsky. Škoda, že nevím, co to znamená, ale... Hezky se to poslouchá. Scribundis. Takhle podle tohoto, má to být nějaký římský právo, takže podle tohoto římského práva, přátelé, je senát shromáždění nejmoudřejších a nejváženějších lidí ve státě.
1: No.
2: Teda v Římě.
1: Proč tam dodáváš tyhle bonmoty zbytečný, to bylo hezký.
2: Ano, u nás je to taky tak.
1: Teď je to v pořádku, ano.
2: Když, přátelé, i v tom Římě měli takový úchylky a excesy, třeba za císaře Kaliguly zvolili senátorem jeho koně. Ano. Takže Římané měli v senátu koně. No a my jsme je trumfli.
0: Rádio Jihlava.